tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem strýček Jonáš Ameriky. Tady máš dolar, jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Vypravuj mi něco o té Americe. Jo, v Americe. Tak v Americe tam mají domy po schodí nahoru a to samé mají do země. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, ale mě to nepovolili, jak si kvůli základům, páč kdyby jsme bývali kopali základy, tak jsme se dostali do Japonska. Co je zajímavé, že mám domovníka Japonce, poněvadž on to má ze spoda domů blíž. A co dělá bratranec? Bratranec, tak ten umřel, měl strašlivou smrt, on se utopil v mlíce. On měl velký kravinec, tam měl hodně krávy a tak a svažovali mlíko v takovým velikým kotli obrovským. On tam šel na kontrolu, uklouz, spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škraloup. Chudák jeho žena, to muselo ale sebrat, co dělá. Jo, žena, ta taky umřela. Ta se upidlovala. Jo, upidlovala se to říká. Bratranec Anton jí koupil prádelnu a ona chtěla hodně dělat jaksi. Dělala imrvére, teda i v noci. Pidlovala taky přes čas a strčila si rukce do válce, vyšla na druhou stranu potom jako límec a teď ji tam nosí jeden na krku. A co sestra? To víš? Jo, ty to nevíš. Ona taky umřela. To byla ředitelka zoologické zahrady. Ona krmila krokodýla, dávala mu k žrádlu játra, krokodil se rozumí, to je divočák, že jo, jak je, ona se ohlídla a uchousí až u holínek. To jsou teda ty děti úplný sirotci. Jo, a to víš, že ty děti taky umřeli? To teda nevím. No ty vzal vítr, oni šli ráno do školy, přišel ten tlustej, hnusnej, silnej vítr a pšš, děti pryč a našli po nich jen penál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Herci si musí vždycky tu mladou generaci namlouvat trošku, aby se dostali do povědomí toho diváka mladýho. Já ne. Já je mám pod palcem od 3 let. Od 3 let vědí, jak se jmenuju, od 3 let znají můj hlas a nehledě na to, že jsem vlastně přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, buď to rychlost nebo blbě jsem parkovala a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojenej na mých pohádkách. A ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář. Tak to se ještě jezdilo podél nemocnice. A tam byl takový krásný kopec, a mě to strašně bavilo, že jsem vždycky rozpumpovala auták a pak jsem vykuplovala a jela jsem zadarmo. Ten pocit byl nádherný. A až kam dojedu.
2: Že ona je šetrná. Ona si kolikrát tam zajela i 10 kiláků mohla ušetřit.
1: A teď jednou jsem zase jsem takhle teda to napumpovala, vykuplovala a jedu si. A vám to chytlo nádhernou rychlost. A teď najednou u té nemocnice zpoza rohu příslušník. A začal na mě mávat a já teď, než jsem zase našla tu brzdu rychle, tak jsem ho přejela. Teda ne jeho pro Krista pána, to ne, ale podél něj kousíček. Zastavila jsem. Já bych v životě nikdy neujela. Ale on měl ten pocit, že asi jo. Tak pěstičky na prsíčkách začal rychle utíkat. A já už jsem stála, už jsem si tak připravila ty doklady, vytočila okýnko a to jsme měli takovej bílej kupon. A ten, když se 3x štípnul, tak byl řidičák v čudu. Tak i ten kupon jsem si připravila, on přiběh. A jakmile začal tím, paní řidičko, tak to jsem věděla, že to bude delší. Jo, protože jak začal paní Bohdalová, tak už jsem věděla, že ho možná ukecám. Ale paní řidičko, to už jsem tušila, že to bude komplikovanější. Tak on pá, paní řidičko, kolik jste tady jela? Já jsem říkala, 70, to vím. A on povídá, a kolik se má jet podél nemocnice? Já pan to vím taky 30. A on jak držel ten kupon, tak povídá, tak se nedá nic dělat, paní Bohdalová, budeme štípat. A v ten moment vás musí rychle něco napadnout. Já jsem měla tu kliku, že mě to napadlo a řekla jsem, koukla jsem se na něj, jak řekl, musíme štípat. Tak jsem se na něj koukla a řekla jsem, prosím vás, štípněte si kam chcete, jenom ne do toho řidiča.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, sijíš ve 3 ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Z pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí přátelé, ve hře, kterou uvidíte, přijde řeč i na takzvané rukopisné padělky. Povězme si stručně, jak to s nimi bylo. Tak rukopisy jsou čtyři. Spor o jejich pravost je zajímavý už svou délkou. Táhne se bezmála 200 let a stále trvá. Ještě dnes u nás existuje skupina badatelů, která se ustavila jako Česká společnost rukopisná a která si vzala za úkol dokázat jejich pravost. Srbský historik Bojko Kulič loni vtipně poznamenal, že rukopisy jsou české Kosovo pole. Tři z těchto čtyř památek spojuje řetěz zvláštních náhod. Jak asi víte, hlavní roli v kauze rukopisných podvrhů sehráli dva dobří kamarádi, Josef Linda a Václav Hanka. V době, kdy své rukopisy objevili, bylo prvnímu z nich 27 a druhému 25 let a bydleli společně v pražském podnájmu u Mádlů. Už na začátku příběhu stojí jeden podezřelý fakt. Josef Linda si prý při studiu dával pod nohy bezcennou knihu, aby ho nestudili dlaždice. A jednoho dne, roku 1816, ho, Bůh ví proč napadlo, rozpárat její desky. A hle, našel tam první rukopis staročeskou píseň Vyšehradskou. Rok na to objevil náhodou zrovna jeho kamarád Václav Hanka další vzácnou památku. A to, jak sám uvedl, pod jarmarou v komoře kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové. Byl to sešitek o rozměrech 12x8 cm a obsahoval 14 básní ze 14. století. Dnes mu říkáme rukopis Králové dvorský. Když jsme ho nedávno se Zdeňkem Svěrákem v oddělení vzácných rukopisů Národního muzea na vlastní oči viděli, nechtělo se nám věřit, že kvůli tomuto útlému svazečku o tloušťce cestovního pasu byly popsány stohy knih a že se kvůli nevíře v jejich pravost tolik lidí proměnilo v nepřátele národa. Ale vraťme se k Hankovi a Lindovi. Tak oba mladí muži se zamilovali do dcery svých domácích Barbory Mádlové. A byl to Václav Hanka, kdo si Barboru vzal. Na svatbě byl mu za svědka malíř, restaurátor a znalec starých malířských technik František Horčička, správce obrazárny na zámku v Zelené hoře. A právě odtud, další vzácná náhoda, přišel Václavu Hankovi, knihovníku Národního muzea, poštou rukopis zelenohorský. Prvním, kdo pojal podezření, že rukopisy nejsou pravé, byl Hankův a Lindův učitel Josef Dobrovský, světově proslulý slavista. Přátelé, abychom se dohodli na úrovni, na které se pohybujeme, předpokládám, že nemusím vysvětlovat rozdíl mezi slavistou a slávistou. Tak, dobře. Tak tedy, nález rukopisu Králové dvorského ze 14. století Dobrovský uvítal. Ale když mu Hanka přinesl rukopis zelenohorský, dokonce z 10. století, pojal podezření. Především nedokázal on, znalec nad všechny, staročeský text rozluštit. A když pak Hanka text přes noc rozluštil, podezření zesílilo. Jako jazykovědec objevil také v textu řadu nesrovnalostí. A možná si i vzpomněl, že si žák Hanka kdysi obratně padělal vysvědčení. A bylo mu jasno. Objevené památky prohlásil za podvrhy. Netušil ovšem, že se tím na dosmrti promění v odrodilce a škůdce národa. No, aby nám, přátelé, nebylo líto, že je naše literární historie poskvrněna podvrhem, je dobré vědět, že nebýt rukopisů nenapsal by Bedřich Smetana Libuši. Výzdoba Národního divadla a Panteonu Národního muzea by vypadala úplně jinak. Řada krásných Mánesových a Alšových obrazů a Myslbekových soch by nikdy nevznikla. A vůbec, že tato milosrdná lež dodala našemu národnímu obrození mocnou vzpruhu. A kromě toho nejsme v tom padělání sami. Předběhli nás například Skoti. Jejich básník James Macpherson údajně pozbíral v horách písně starých Keltů a vydal je jako Ossianovy zpěvy. Taky mu to neprošlo. A nedávno k velké nelibosti ruské veřejnosti začalo se vážně pochybovat i o pravosti slova o pluku Igorově, nejslavnější slovanské památky z 12. století. Mimochodem, do češtiny ji přeložil Václav Hanka. Ale zpátky k našim rukopisům. Tak kromě Dobrovského se kvůli nim do Národní kladby dostali další popírači jejich pravosti. Antonín Vašek, Jan Gebauer, Jaroslav Gol, T.G. Masaryk a Jára Cimrman. Posledně jmenovaný ve své knize Rukopisy dnes a kdysi napsal: Básničky jsou to pěkné. A muselo jim to dát pacholkům práci. Ale podvádět se nemá. Já sám jsem se ve finanční tísni drobného literárního podvodu také dopustil, když jsem prodal své Slezské písně Bezručovi. A do dneška mě to mrzí. Než se, přátelé, rozejdeme na přestávku, ještě několik slov o tom, jak se na morální aspekt literární mystifikace díváme my, cimrmanologové. Tak, my dobré úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme. Dovedeme také pochopit, že taková práce asi bavila, vidíte. Ale vymýšlet si události, které se nikdy nestaly, osoby, které nikdy nežily, a po léta mystifikovat český národ, to se nám opravdu, ale opravdu nezdá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovaly ty krásné, obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím.
2: Stejně není místa.
1: Co se to ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je, ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy s ním nepohovořím, já neumím ani slovo.
2: To nevadí, stejně poletíte.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo? A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo? Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. Tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo? Syndrom tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mě to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. Říkám, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Říkám, Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. Já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice furt dál a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, hned vedle té jeteliny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává a ty si škrtáš sportku.
1: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
0: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
1: Nemůžeš.
0: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
1: Jo.
0: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co bys jí na to řekl?
1: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
0: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
1: Já nečtu, tady listu, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
0: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku Slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
1: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál? Jak to bylo dál?
0: No tak, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
1: Správně.
0: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
1: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
0: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
1: Víš, že s tebou docela souhlasím.
0: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení, teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
1: No. Samozřejmě.
0: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
1: Ovšem.
0: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prej dali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
1: No dobře, byl nejvyšší čas.
0: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
1: Ano.
0: Dost. Dost, to už přestává všecko, naloženej do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním,
1: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tiché, až tím běž nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Mě děvčata neměli mít rádi, když já k ním mám příkladný vztah. Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ti radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočí, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
2: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
1: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička. Jdavše z lesa, roštine sa vše. Mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. Já tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
2: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
1: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
2: Ale nepřišla, ona tam nešla.
1: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
2: Ale ona tam poslala mě, víte?
1: Vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
2: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No. A já tam pak jdete?
1: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte?
2: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
1: A vy byste to dovedl?
2: No prosím vás, já dělám klukovi taky úkoly.
1: A vy mu je děláte sám?
2: No tak sám ne, no mě někdy kluku toho pomůže.
1: No, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
2: No jo, pokud by ne, samozřejmě. Jo. No jo, teď já mám doma sám dva psy, mám a jednou kanárka.
1: Dva psy a kanár, no tak no. Jako já taky.
2: Taky jo. No, jo. No, jo.
1: A co pak máte za psy?
2: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
1: Cizinec?
2: Ano. Je to ten Cocker Ital.
1: Cocker Ital, jo, počkejte. Cocker Španěl.
2: Je vlastně Cocker Španěl.
1: Cocker Španěl, no jo.
2: To je Cocker Španěl, ten jeden.
1: A odkud ho máte?
2: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
1: A kanárka máte taky?
2: Kanárka mám taky, jo.
1: No jo.
2: Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
1: No jo. Já mám taky doma kanárka.
2: Taky máte,
1: taky,
2: jo.
1: Taky, no jo.
2: Živýho, jo.
1: No přece nechcíplýho.
2: No jo, no. Živej je lepší, jo.
1: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
2: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
1: No tak, když zpívá, tak je to sameček a... Když nespívá, tak samička.
2: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
1: Aha, no tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
2: No jo, já jsem si chtěl původně koupit želvu, víte?
1: Jo.
2: Ona je trvanlivější než lije kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
1: No, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
2: Ale jo, to jo.
1: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
1: Jak by ne?
2: No jo.
1: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
1: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
1: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
1: Tak, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
1: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste
1: mohl. No ovšem.
2: Aha,
1: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což pak chcete.
1: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
1: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
1: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
1: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
1: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
1: No všem.
2: Papoušek,
1: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to teda ten papoušek nevřek, než jsem osně.
1: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
1: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
1: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
1: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je? No tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
1: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
1: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
1: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
1: no,
2: jo.
1: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
1: Prosím vás, pane Šlavšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
1: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
1: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte?
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
2: No jo.
1: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží von, tak je to samička.
1: No. A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
1: Tak to si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
2: O velbloudech něco zajímavého?
1: Jo.
2: No tak to vím například bezpečně, to je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatej. To je zajímavý.
1: No tak to vím. To
2: ano,
1: vím.
2: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
1: ano.
2: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
1: No dobře, ale každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
2: No jo, no to se nemusí, že, ale on jako i do kuchyně se moc nehodí, velbloud.
1: Takový velbloud náhodou žere, to nevíte.
2: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud, no jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
1: Takže je to takový jako všežravec.
2: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba, já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere, ale jinak žerejí věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
1: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
2: Co jestli je?
1: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
2: Jestli to někomu přežvíkává?
1: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
2: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
1: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
2: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
1: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
2: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, že?
1: Nešlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
2: No jak by to dopadlo, že já píšu klukovi taky úkoly, ne?
1: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
2: No co se tomu tak divíte, ten můj už taky třikrát prolít.
1: No jo,
2: naschledanou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom dva. Jenom dva, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody, jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev. A to je Sovák a Menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody, že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les, nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju Sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství, skutečně od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malý kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo. A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověče, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo. Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se neobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo. No a malý Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jak jo. Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, ještě si ji narežíroval, jako sám si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku, jo. A Jirka mu dal také ten rum do té ruky a on to také ten pásek vytáhl. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci a když jsme spolu točili ten televizní seriál Byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou v takzvaném Tichém údolí a tedy bývalo to Tichý údolí, jsme tam přišli my a to jsme jezdili jedním vozem, režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jít, že se spadneme během jednoho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu, jedině já vím pravdu. A tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství a poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí a teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co také si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil, my jsme vylezli, šli jsme dovnitř a už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jenom objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane Horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děte, jak se jmenujete? A říkal, Hynek. A říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatej, koukal na to a říkal, je, to je maminka, tohle je moje sestra, no tady jsem já, no jo, to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek a tohle to dojatej. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A Teď, když on si to prohlíd celý, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstí a říká, hledej blbou, ne, těch fotek musíš mít víc doma. To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli 2x na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
2: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze a takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo a tuhle zlobu jako vlastenec jsem sobě nosil asi 4 dny a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřívají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho ilegálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal tam vyniknout. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
1: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mě taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takový výstavky improvizovaný. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel, čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v 2:30 v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavském náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
3: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozoroval, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a v obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnému člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo. Tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu. A on pá, mažu, na brouši nejdí. Alexi čet noviny na otomaní a v tom slyší. Pepíku! On pá, co je, srp máš na brouši? Ona povídá, no, ale já nemůžu se krt, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu. A pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k té jeho tetě, bafí za nohy, počkubí. Šel si zase rehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro Krista pána, co je porá? Ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahlí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: ta ti ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Stávkovat bude zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva.
5: Co se děje v kraji?
6: Penězi, které Náměšť nad Oslavou získala za titul Historické město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy piety z prostranství u kostela svatého Jana Křtitele. Opravovat se z nich bude i portál historické budovy u zámku. Tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama tento měsíc podstoupí v Indii lékařský zákrok na levém koleně. 90-letý nositel Nobelovy ceny za mír se v posledních letech potýká s několika zdravotními problémy. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. Na pařížské Antuce vyzve třetího hráče světového žebříčku Němce Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů, který rovněž usiluje o premiérový grandslamový titul, se utká od 14:30.
5: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si stěžuje doktorovi. Pane doktore, proč musím Lenky zapíjet tak hnusným čajem? Sestro, kolikrát vás mám ještě upozorňovat, že se bažant na stolek nedává?

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.

proč bych lhal. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí. Skonto na
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké ráno. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují podle rozhodnutí dolní komory také třeba spisovatel Milan Kundera a tehdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý.
4: Jihlava aktuálně.
5: O opravu vyřazeného trolejbusu přezdívaného Karkulka se stará 24-letý student Jihlavy. Trolejbus 21 TR jezdil ve městě od roku 2002, patřil mezi první nízkopodlažní trolejbusy. Celý červený byl jako jediný kvůli reklamě. Opravený vůz bude k vidění na veřejných akcích v Jihlavě nebo Pardubicích. Ruský prezident Vladimir Putin nevylučuje, že případnou mírovou dohodu by za Ukrajinu mohl podepsat tamní prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury Reuters to řekl novinářům na okraj Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Putin zároveň znovu zpochybnil legitimitu hlavy ukrajinského státu, když řekl, že otázku Zelenského prezidentství by měli zodpovědět právníci. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemala 3-1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick. Poté zaznamenal vítězný gól Tomáš Chorý a pojistku přidal další střídající hráč Denis Višinský.
4: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím, jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo, chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatného? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90. A květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
2: nábytek. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
3: Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Stávkovat bude zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva.
5: Co se děje v kraji?
6: Penězi, které náměšť nad Oslavou získala za titul Historické město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy Piety z prostranství u kostela svatého Jana Křtitele. Opravovat se z nich bude i portál historické budovy u zámku. Tibetský duchovní vůdce Dalai Lama tento měsíc podstoupí v Indii lékařský zákrok na levém koleně. 90-letý nositel Nobelovy ceny za mír se v posledních letech potýká s několika zdravotními problémy. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garo. Na pařížské Antuce vyzve třetího hráče světového žebříčku Němce Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů, který rovněž usiluje o premiérový grandslamový titul, se utká od 14.30.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
7: Krásné páteční dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Vysočina má první rezervaci divokých koní. U Loukova pomohou obnovit pestrou krajinu, tak více o tom za chvíli.
8: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

Ladíte Rádio Jihlava, Vysočina má první rezervaci divokých koní. Vznikla u Loukova na Havlíčkobrodsku, kam ochránci přírody přivezli první dva hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by se mělo stádo rozrůst o dalších 5 zvířat. Nová rezervace u Loukova má rozlohu přes 20 hektarů. Je první svého druhu v kraji Vysočina a zároveň 18. rezervací velkých kopytníků v České republice. Pozemky vykoupili soukromí vlastníci právě s cílem podpořit ochranu přírody a obnovu místní krajiny. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló, policie? Dobývají se ke mně vymahači výpalného. Prosím vás, postarejte se, aby zůstalo co nejvíce stop. Hlavně krvavých. My už se v tom pak nějak vyznáme.

0: spojení kočičí hlavy. Lidový termín pro dlažební kostky se dneska milně používá pro jakoukoliv dlažbu. Původní kočičí hlavy však byly různě velké přírodní dlažební kameny, nejčastěji střemene, a typické pro ně bývala nerovnoměrnost. Kámen, který se k dlažbě tehdy používal, byl velmi tvrdý, ale zároveň křivký. Těžké koňské povozy, které dříve ulicemi jezdily vlivem nerovného povrchu, nadskakovaly a jejich okovaná kola při dopadu odlamovala štěpiny na okraji dlažby. Odlamování okrajů vytvořilo ve středu vyvýšenou část a na okrajích propadliny a po čase tak docházelo ke změně původně kvádrovitého tvaru a dlažba se zaoblila do tvaru připomínajícího kočičí hlavy. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, celkem 18 obcí z kraje Vysočina se přihlásilo do jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku v programu Obnovy venkova. Velký zájem potvrzuje, že v kraji Vysočina mají chuť ukázat, jak rozvíjejí veřejný prostor, podporují spolkový život, pečují o svůj vzhled a celkově zlepšují podmínky pro život svých obyvatel. Obec, která získá v krajském kole zlatou stuhu, se následně utká v celostátním kole soutěže. Jeho cílem je vybrat obec, která v daném roce nejlépe reprezentuje moderní, živý a udržitelný venkov.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90. A květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký pátek. Karlovy Vary se měsíc před startem 60. ročníku filmového festivalu rychle plní a volné ubytování mizí. Rozšiřuje se stanové městečko na Rolavě, znovu se otevírá nocleh v základní škole Dukalských hrdinů a nově přibylo ubytování v prostorách městské knihovny u Termálu. Festival se letos koná od 3. do 11. července.
6: Co se děje v kraji?
7: Penězi, které Náměšť nad Oslavou získala za titul Historické město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy piety z prostranství u kostela svatého Jana Křtitele. Opravovat se z nich bude i portál historické budovy u zámku. Kennedyho centrum ve Washingtonu nařídilo zaměstnancům, aby ze všech materiálů této kulturní instituce i z její fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Minulý měsíc americký federální soud rozhodl, že jméno současného šéfa Bílého domu bylo na Kennedyho centrum přidáno nezákonně.
6: Sport.
7: Velká cena Las Vegas Formule 1 bude součástí kalendáře mistrovství světa nejméně do roku 2037. Vedení šampionátu oznámilo podpis nové 10leté smlouvy s americkými pořadateli. Ve městě hazardu se závody královské automobilové třídy konají od roku 2023. V listopadu se tam pojedou po čtvrté.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, zámek v Litomyšli na Svitavsku. Otevřel nový prohlídkový okruh věnovaný historii zámeckého divadla z roku 1797. Já vás tam pozvu za chvíli, teď další hity.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM.

prohlídkový okruh věnovaný historii zámeckého divadla z roku 1797. Návštěvníci uvidí historické kulisy, divadelní kostýmy i repliky strojů, které kdysi na jevišti vytvářely vítr, déšť a nebo hrom. Nejcennější exponáty jsou originály kulis malíře Josefa Placera, který tvořil i pro vídeňské dvorní divadlo nebo stavovské divadlo v Praze. Teď další hity.

se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co vás trápí, děvče? Proč se ptáte, pane doktore? No tak, proč byste jinak chodila k psychiatrovi? Ale pane doktore, já jsem vaše sestra a už u vás pracuju 5 let.

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Přijďte ochutnat regionální speciality a poznat příběhy místních farmářů a řemeslníků na farmářský trh Gustava Mahlera. Už toto sobotu, já vás tam pozvu za chvíli.

0: Ladíte Rádio Jihlava, přijďte ochutnat regionální speciality a poznat příběhy místních farmářů a řemeslníků na farmářský trh Gustava Málera. A to už zítra od 9 do 12 hodin. Těšit se můžete na bonsaje, jarní sadbu, výrobky z medu a bylinek, domácí sirupy, džemy či nakládané dobroty. Až vás přepadne hlad a chuť, tak vás potěší určitě malý cheeseburger. A nebo třeba i poctivý mrkvanec a voňavá káva. Určitě se sem přijďte podívat, bude to stát za to. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase v pondělí v 9.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vyzvednout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Skonto
2: nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Poslanci vybírali kandidáty na státní vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října. Mezi 153 možnými vyznamenanými byl i bývalý prezident Miloš Zeman. Mezi poslaneckými adepty opět figurují také třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý.
4: Jihlava aktuálně.
5: Jihlavská zoo předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Mladé samice převzala zoo Samošť, která je v současnosti jedinou polskou zahradou, chovající tento kriticky ohrožený druh. Tříletí jihlavští aligátoři už si tam zvykají na nové terárium. V odlehlé oblasti Saharské pouště v Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co se porouchalo nákladní auto, kterým se vraceli ze sousedního Mali. Dvěma cestujícím se nicméně podařilo ujít asi 50 kilometrů k místu, kde byl zdroj vody. Odtud pokračovali dalších 30 kilometrů do města Asamaka, kde na uvázlý kamion upozornili.
4: Sport.
5: Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci, při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli na ledě Vegas.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát s datem 5. června. Mimochodem, dneska je Světový den životního prostředí. Každopádně, my jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, tak se můžeme rovnou podívat na to, co vás dneska čeká a co vás nemine. Tak se třeba dozvíte to, že o víkendu bude docela hezky. A samozřejmě spoustu dalších zajímavostí a perlíček na vás čeká. Tak si na ně všechny počkejte, já vám přeji, ať se vám pátek vydaří přesně podle vašich představ a začneme rovnou muzikou. Tedy dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech, posílá mix největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám nerušeně poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě teď na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Po tajné svatbě s dlouholetým

0: Hana Filipi. Jenomže cesta k vytouženému ano nebyla ani rychlá, ani jednoduchá. Zpěvačka teď přiznala, že její muž musel o svatbu bojovat dlouhé roky. Nakonec prý ale rozhodli karty.
1: Tady vidím velký špatný.
2: Rádio Jihlava.
0: Zpěvák Richard Krajčo si během let vybudoval nejen úspěšnou hudební kariéru, ale také působivé nemovitostní portfolio. Frontman skupiny Krištof v pořadu show Jana Krause prozradil, že investuje nejen v Česku, ale i za hranicemi.
3: Aby ses neposral.
4: A já v něm toužím žít.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
5: Má pozdrav dvouverný.
0: Jen co odehraje všechny své letní koncerty, plánuje se Dara Rollins zcela stáhnout z očí veřejnosti. Po více než 4 dekádách na hudební scéně totiž nutně potřebuje pauzu. Přiznám se, že od září mám naplánovaný rok volna, prozradila zpěvačka. No, kdo ví, co zatím bude?
6: Můra jedna velešivá. Pojď.
7: To posouvat hvězdám svoje sny.
8: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manžel říká manželce: hele, proč se se mnou nebavíš?
2: Urazila jsem se.
1: Aha, a proč? No, to už si nepamatuju.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje pěkný den a můžeme se podívat na pranostiky, které platí pro dnešní den. Jedna říká, na svatého Dobroslava slunce se nám neschovává. Nebo na svatého Dobromíra jaro ještě neumírá. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nemiluju.
1: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava Fugas vám všem přeje pěkný den a můžeme se podívat na pranostiky, které platí pro dnešní den. Jedna říká, na svatého Dobroslava slunce se nám neschovává. Nebo na svatého Dobromíra jaro ještě neumírá. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot. Skonto na
6: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek,

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a Západního Balkánu to řekl český premiér Andrej Babiš. Dodal, že v pondělí přijde na jednání vlády prezident Petr Pavel. Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jedno z nejvíce rozpálených míst v centru Jihlavy čeká proměna. Do pěší zóny v Benešově a Palackého ulici začala radnice umisťovat velkoobjemové květináče se stromy a nové lavičky. Cílem je vnést do historického jádra víc zeleně, vytvořit příjemnější místa k odpočinku, ale také sklidnit automobilový provoz. Republikány kontrolovaná sněmovna reprezentantů schválila legislativu, která autorizuje financování vojenské pomoci Ukrajině a sankce na Rusko. Proti zahraniční politice prezidenta Donalda Trumpa se při hlasování postavilo 18 republikánů. Přesto se jedná hlavně o symbolické gesto, protože se neočekává, že by legislativa prošla i senátem.
3: Sport.
4: Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Teď se nároďák přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás další recept. Dneska si řekneme, jak se dělá skořicová zmrzlina. Čeká vás to už za malou chvíli, tak si na to počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
3: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. Pojďme si říct, jak se dělá skořicová zmrzlina. Den předem oloupeme banány a nakrájíme je na kousky a uložíme do mrazáku. Rozinky zalijeme rumem, zakryjeme je a necháme máčet přes noc. Druhý den zmrzlé banány vložíme do mixéru, nalijeme kokosové mléko, přidáme skořici, med a všechno rozmixujeme asi 5 minut prostě do hladka. Nakonec do hmoty vmícháme nahrubo nasekané ořechy, pistácie a okopané rumové rozinky. Směs pak nalijeme do plastové krabičky, uzavřeme ji a vložíme znovu do mrazáku. Zmrzlinu pak promícháme přibližně vždy po jedné hodině, dokud úplně nestuhne. Úplné zmrznutí trvá asi tak 6 až 8 hodin.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Zakopnem jak

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ty i Franto, poslouchej. Víš, co je jako vůbec nejhorší na tom pátku? No to nevím, Mirku, povídej. Já myslím, že nejhorší na tom pátku je to, že je teprve úterý.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Potom, co se nám v posledních dnech střídalo slunné počasí s tím deštivým, by o víkendu mělo být přeci jenom už počasí o něco příznivější. Má být skoro jasno nebo polojasno, v sobotu s teplotami kolem 22 stupňů. No a podobné to bude i v neděli.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Hezké odpoledne. Dětský čin roku zná vítěze svého 21. ročníku. Ocenění v kategorii záchrana lidského života získal 18-letý Václav Kuna, který darováním kostní dřeně pomohl zachránit svého mladšího bratra Vojtu. Slavnostního vyhlášení v Praze se zúčastnil také prezident Petr Pavel.
4: Co se děje v kraji?
5: Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc a završí se tím beztrestný půlrok, během kterého mohou majitelé odevzdat na policii zbraně a munici. Italské Benátky nejsou jen gondoly a romantické projížďky idylickými kanály. Jsou to i tuny odpadu, které potapěči vylovili ze dna vodních cest při rozsáhlé jarní úklidové akci. Kromě plastových lahví nebo krabiček od cigaret na hladině, šlo také o staré pneumatiky, chytré telefony, televize, počítače, jízdní kola nebo spodní prádlo.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté se na příští mistrovství světa v Německu představí ve skupině B v Mannheimu a utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace a přesunula svou reprezentaci do skupiny A místo Slovenska.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Příjemné teď už odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvilku na vás čeká čerstvé bulvární okénko a v něm se dozvíme, že právní bitva mezi Angelinou Jolie a Bradem Pittem spěje ke svému konci. Tak si na to rozhodně počkejte. A mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách Rádia Jihlava.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

Ne, milosrdná bitva právníků. Mezi Angelinou Jolie a Bradem Pittem. Spějeme ke svému konci. Vítejte v bulvárním okénku. Desetiletá právní bitva mezi herci Angelinou Jolie a Bradem Pittem spěje ke svému definitivnímu konci. Nadcházející 18. narozeniny dvojčat, které oslaví 12. července, totiž znamenají, že poslední z jejich štěstí děti dosáhnou plnoletosti. Tímto dnem oficiálně také zanikne dosavadní dohoda o péči, podle níž měla Angelina Jolie děti v primární péči a Pitt disponoval právě na jejich návštěvu.

0: Hezké páteční odpoledne přeje Fugas, ale samozřejmě také celé rádio Jihlava.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Čínská automobilka BYD uvádí do Evropy malý hatchback Dolphin GDM i s plug-in hybridním motorem. Vůz míří do segmentu hatchbacků. No a tak opřízen zákazníků bude soupeřit s takovými vozy, jako jsou třeba Škoda Fabie, Renault Clio či Toyota Yaris.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Boy.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční vysílání Rádia Jihlava. Fugaz vám všem přeje pěkný den. Dneska máme 5. června a taky už máme čas jenom na to, abych se s vámi rozloučil a předal mikrofon své kolegyni Katce, která vás bude bavit následující 2 hodiny. No a v 16 hodin se sem zase vrátím a tímto vás také zvu. Do té doby, čau vás, Fugaz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Skonto
2: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Karlovy Vary se měsíc před startem 60. ročníku filmového festivalu rychle plní a volné ubytování mizí. Rozšiřuje se stanové městečko na Rolavě, znovu se otevírá nocleh v základní škole Dukalských hrdinů a nově přibylo ubytování v prostorách městské knihovny u Termálu. Festival se letos koná od 3. do 11. července.
5: Co se děje v kraji?
6: Penězi, které Náměšť nad Oslavou získala za titul Historické město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy piety z prostranství u kostela svatého Jana Křtitele. Opravovat se z nich bude i portál historické budovy u zámku. Kennedyho centrum ve Washingtonu nařídilo zaměstnancům, aby ze všech materiálů této kulturní instituce i z její fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Minulý měsíc americký federální soud rozhodl, že jméno současného šéfa Bílého domu bylo na Kennedyho centrum přidáno nezákonně.
5: Sport.
6: Velká cena Las Vegas Formule 1 bude součástí kalendáře mistrovství světa nejméně do roku 2037. Vedení šampionátu oznámilo podpis nové 10leté smlouvy s americkými pořadateli. Ve městě Hazardu se závody královské automobilové třídy konají od roku 2023. V listopadu se tam pojedou po čtvrté.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Pěkné páteční odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava. Katka s vámi. Peníze z titulu Historické město roku věnuje Náměšť nad Oslavou i na místní kostel. Podrobnosti za chvíli.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Z Rádia Jihlava, hezký den vám všem. Penězi, které na Měšť nad Oslavou získala za titul Historické město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy piety z prostranství u kostela svatého Jana Křtitele. Opravovat se z nich bude i portál historické budovy u zámku. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme hezký den.

naše fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím, jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo. Chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatného? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

0: Pátek z Rádia Jihlava vás zdraví Katka. O opravu vyřazeného trolejbusu přezdívaného Karkulka se stará 24-letý student z Jihlavy. Víc informací za moment. Zůstaňte s námi.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Pěkné odpoledne, těší nás, vyladíte rádio Jihlava. O opravu vyřezeného trolejbusu přezdívaného Karkulka se stará 24-letý student z Jihlavy. Trolejbus 21 TR jezdil ve městě od roku 2002, patřil mezi první nízkopodlažní trolejbusy. Celý červený byl jako jediný kvůli reklamě. Opravený vůz bude k vidění na veřejných akcích v Jihlavě nebo Pardubicích. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Poslanci vybírali kandidáty na státní vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října. Mezi 153 možnými vyznamenanými byl i bývalý prezident Miloš Zeman. Mezi poslaneckými adepty opět figurují také třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý.
0: Jihlava aktuálně.
4: Jihlavská zoo předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Mladé samice převzala zoo Samošť, která je v současnosti jedinou polskou zahradou, chovající tento kriticky ohrožený druh. Tříletí jihlavští aligátoři už si tam zvykají na nové terárium. V odlehlé oblasti Saharské pouště v Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co se porouchalo nákladní auto, kterým se vraceli ze sousedního Mali. Dvěma cestujícím se nicméně podařilo ujít asi 50 kilometrů k místu, kde byl zdroj vody. Odtud pokračovali dalších 30 kilometrů do města Asamaka, kde na uvázlý kamion upozornili.
0: Sport.
4: Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci, při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli na ledě Vegas.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava také dnes. Litomyšl v září zahájí přestavbu historického domu na Smetanově náměstí. Podrobnosti za chviličku.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló, policie? Dobývají se ke mně vymahači výpalného. Prosím vás, postarejte se, aby zůstalo co nejvíce stop. Hlavně krvavých. My už se v tom pak nějak vyznáme.

0: Pěkný pátek, díky, že ladíte rádio Jihlava. Víme, že Jihlavská zoo předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Podrobnosti za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavská zoo předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Mladé samice převzala zahrada, která je v současnosti jedinou polskou zahradou chovající tento kriticky ohrožený druh. Tříletí hlavští aligátoři už si tam zvykají na nové terárium. Tolik novinky z našeho města, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu. Skonto
6: na byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Jsem

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a Západního Balkánu to řekl český premiér Andrej Babiš. Dodal, že v pondělí přijde na jednání vlády prezident Petr Pavel. Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace.
6: Jihlava aktuálně.
7: Jedno z nejvíce rozpálených míst v centru Jihlavy čeká proměna. Do pěší zóny v Benešově a Palackého ulici začala radnice umisťovat velkoobjemové květináče se stromy a nové lavičky. Cílem je vnést do historického jádra víc zeleně, vytvořit příjemnější místa k odpočinku, ale také sklidnit automobilový provoz. Republikány kontrolovaná sněmovna reprezentantů schválila legislativu, která autorizuje financování vojenské pomoci Ukrajině a sankce na Rusko. Proti zahraniční politice prezidenta Donalda Trumpa se při hlasování postavilo 18 republikánů. Přesto se jedná hlavně o symbolické gesto, protože se neočekává, že by legislativa prošla i senátem.
6: Sport.
7: Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Teď se nároďák přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Páteční odpoledne s datem 5. června tady na Rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně teď už je za mikrofonem opět Fugas, no a ten teď bude i nadále s vámi trávit odpolední čas ve vlnách 101.1 FM a bude vám nadále nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. No a na co se můžete těšit, tak nabídnu třeba informaci o tom, že v Jihlavě už za pár dnů budou fungovat nové veřejné toalety. A taky si řekneme, že v Rusku se mluví o nutnosti ukončit válku. Tak si na podrobnosti počkejte, čekají vás už za malou chvíli. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM.

začnou fungovat. Vedení města plánuje potom v budoucnu ještě další veřejné záchody, a to ve Věžní ulici vedle brány Matky Boží. Nyní se dokončuje projekt k realizaci a tam má dojít příští rok.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co vás trápí, děvče? Proč se ptáte, pane doktore? No tak, proč byste jinak chodila k psychiatrovi? Ale, pane doktore, já jsem vaše sestra a už u vás pracuju 5 let.

0: Pohodově páteční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: V ruských médiích v poslední době sílí debata o tom, zda není náhodou na čase už konečně ukončit válku na Ukrajině. Informovala o tom stanice BBC, podle níž se v nich píše, že je Rusko nemožné odstranit protiruské ukrajinské vedení, že nejhorším scénářem pro Rusko je nekonečná speciální vojenská operace, anebo že prohry jsou někdy dokonce užitečnější než výhry. Jojo.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď podívat na ten 5. červen a hlavně na jeho historii. Tak třeba v roce 1438 Albrecht II. Habsburský se snaží v Jihlavě získat český trůn. V roce 1617 český zemský sněm uznal Ferdinanda Štýrského, budoucího Ferdinanda II., jako jediného uchazeče o český trůn. V roce 1932 v Praze byl zahájen provoz rekonstruované, prodloužené a elektrifikované lanové dráhy na Petřín. V roce 1996 byla objevena planetka Inastronoviny. A v roce 2024 v Pardubicích se srazili nákladní vlak a osobní expres. Nehoda si tenkrát vyžádala 4 oběti.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: vyhrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Skonto
2: na Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Dětský čin roku zná vítěze svého 21. ročníku. Ocenění v kategorii záchrana lidského života získal 18-letý Václav Kuna, který darováním kostní dřeně pomohl zachránit svého mladšího bratra Vojtu. Slavnostního vyhlášení v Praze se zúčastnil také prezident Petr Pavel.
3: Co se děje v kraji?
4: Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc a završí se tím beztrestný půlrok, během kterého mohou majitelé odevzdat na policii zbraně a munici. Italské Benátky nejsou jen gondoly a romantické projížďky idylickými kanály. Jsou to i tuny odpadu, které potapěči vylovili ze dna vodních cest při rozsáhlé jarní úklidové akci. Kromě plastových lahví nebo krabiček od cigaret na hladině, šlo také o staré pneumatiky, chytré telefony, televize, počítače, jízdní kola nebo spodní prádlo.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté se na příští mistrovství světa v Německu představí ve skupině B v Mannheimu a utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace a přesunula svou reprezentaci do skupiny A místo Slovenska.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Další naše společná hodinka vysílání na rádiu Jihlava je před námi. No a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to určitě počkejte. Jinak přeji všem pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Červen na zahradě patří k nejkrásnějším, ale také nejpracovitějším obdobím roku. Záhony hýří všemi možnými barvami, dozrávají první plody a zároveň začíná boj se suchem, ale také boj se škůdci.
1: Zahrádkářský

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé míň než nic.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manžel říká manželce: hele, proč se se mnou nebavíš?
2: Urazila jsem se.
1: Aha, a proč? No, to už si nepamatuju.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 5. června.
1: Policie Jihlava.
0: Vážnou dopravní nehodu řešili policisté v úterý 2. června ráno v Telči. Senior tam jel na kole se psem, na vodítku a bez helmy. A srazila ho nepozorná řidička. Senior se po sražení nechal jen odvést domů. Následně ale musel s vážným zraněním vyhledat lékaře.
1: Policie Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: štěstí. Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi posílá nejčerstvější hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Po tajné svatbě s dlouholetým partnerem Radkem Filipem má Lucie Bílá v občance nové jméno – Hana Filipy. Jenomže cesta k vytouženému ano nebyla ani rychlá, ani jednoduchá. Zpěvačka teď přiznala, že její muž musel o svatbu bojovat dlouhé roky. Nakonec prý ale rozhodli karty.
2: Tady vidím velký špatný.
3: Rádio Jihlava.
0: Zpěvák Richard Krajčo si během let vybudoval nejen úspěšnou hudební kariéru, ale také působivé nemovitostní portfolio. Frontman skupiny Krištof v pořadu show Jana Krause prozradil, že investuje nejen v Česku, ale i za hranicemi.
4: Aby se neposral. A já v něm toužím
3: žít. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Má pozdrav tvojové.
0: Jen co odehraje všechny své letní koncerty, plánuje se Dara Rollins zcela stáhnout z očí veřejnosti. Po více než 4 dekádách na hudební scéně totiž nutně potřebuje pauzu. Přiznám se, že od září mám naplánovaný rok volna, prozradila zpěvačka. No, kdo ví, co zatím bude.
5: Můra jedna pelešivá. Pojď. To posouvat hvězdám
1: svoje sny. Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký pátek. Karlovy Vary se měsíc před startem 60. ročníku filmového festivalu rychle plní a volné ubytování mizí. Rozšiřuje se stanové městečko na Rolavě, znovu se otevírá nocleh v základní škole Dukalských hrdinů a nově přibylo ubytování v prostorách městské knihovny u Termálu. Festival se letos koná od 3. do 11. července.
2: Co se děje v kraji?
3: Penězi, které Náměšť nad Oslavou získala za titul Historické město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy piety z prostranství u kostela svatého Jana Křtitele. Opravovat se z nich bude i portál historické budovy u zámku. Kennedyho centrum ve Washingtonu nařídilo zaměstnancům, aby ze všech materiálů této kulturní instituce i z její fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Minulý měsíc americký federální soud rozhodl, že jméno současného šéfa Bílého domu bylo na Kennedyho centrum přidáno nezákonně.
2: Sport.
3: Velká cena Las Vegas Formule 1 bude součástí kalendáře mistrovství světa nejméně do roku 2037. Vedení šampionátu oznámilo podpis nové 10leté smlouvy s americkými pořadateli. Ve městě Hazardu se závody královské automobilové třídy konají od roku 2023. V listopadu se tam pojedou po čtvrté.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. No a my se během ní dozvíme, že hmyzem roku se stala kudlanka nábožná. Tak si na to rozhodně počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový pátek, bezstarostný poslech. No a posílám další hit za hitem.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna rádia Jihlava přeje Fugas. Hemizem roku se stala Kudlanka nábožná. Ocenění jí udělila Česká společnost entomologická, která ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. V tiskové zprávě o tom informovala Univerzita Karlova. Kudlanka nábožná se od počátku nového milénia vlivem oteplování na českém území docela rychle šíří. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na Jižní Moravě.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

právníků, mezi Angelinou Jolie a Bradem Pittem. Spějeme ke svému konci. Vítejte v bulvárním okénku. Desetiletá právní bitva mezi herci Angelinou Jolie a Bradem Pittem spěje ke svému definitivnímu konci. Nadcházející 18. narozeniny dvojčat, které oslaví 12. července, totiž znamenají, že poslední z jejich štěstí děti dosáhnou plnoletosti. Tímto dnem oficiálně také zanikne dosavadní dohoda o péči, podle níž měla Angelina Jolie děti v primární péči a Pitt disponoval právě na jejich

Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte páteční odpolední program Rádia Jihlava. Pojďme se teď podívat do pražského Klementina, jaké naměřili v tento den tamní meteorologové hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 5. června v roce 1982, kdy bylo 33 stupňů. Naopak nejstudenější 5. červen byl v roce 1918, kdy bylo jen 3,7. Dlouhodobý průměr na tento den je pak od roku 1961 zapsán pod hodnotou 17,5 stupně. Tak dámy a pánové, pro dnešek je to úplně všechno. Já vám přeji hezký zbytek pátečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás v neděli, kdy v 9 hodin ráno tady na vás znovu budu čekat. Do té doby, čau bas fugas.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Poslanci vybírali kandidáty na státní vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října. Mezi 153 možnými vyznamenanými byl i bývalý prezident Miloš Zeman. Mezi poslaneckými adepty opět figurují také třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlavská zoo předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Mladé samice převzala zoo Samošť, která je v současnosti jedinou polskou zahradou, chovající tento kriticky ohrožený druh. Tříletí jihlavští aligátoři už si tam zvykají na nové terárium. V odlehlé oblasti Saharské pouště v Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co se porouchalo nákladní auto, kterým se vraceli ze sousedního Mali. Dvěma cestujícím se nicméně podařilo ujít asi 50 kilometrů k místu, kde byl zdroj vody. Odtud pokračovali dalších 30 kilometrů do města Asamaka, kde na uvázlý kamion upozornili.
0: Sport.
1: Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci, při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli na ledě Vegas.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si stěžuje doktorovi. Pane doktore, proč musím Lenky zapíjet tak hnusným čajem? Sestro, kolikrát vás mám ještě upozorňovat, že se bažant na stolek nedává?

0: Profesor Indigo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím, jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo. Chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatnýho? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló, policie? Dobývají se ke mně vymahači výpalného. Prosím vás, postarejte se, aby zůstalo co nejvíce stop. Hlavně krvavých. My už se v tom pak nějak vyznáme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral? Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo. Ty jsi namluvil nahoru, dolů, tati.
2: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
1: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva. Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak. Jenže vám něco říkat.
3: Víš, co je zajímavé, tati?
1: Jo, že v životě neposlechneš.
3: To ne, ale...
1: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
3: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
2: To je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
1: No, a co je na tom tak zajímavého, no?
3: Najednou, že se zapomnělo, tati.
1: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
3: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
1: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
3: Čeho je na světě nejvíc, tati?
1: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
3: Ale já ho neotevřel, tati.
1: Že ti není hamba to svádět na Máničku.
2: Já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
1: No, samo sebou.
2: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
3: Chcete to vědět oba dva?
1: No, prosím.
3: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku, protože to okno si otevřel ty sám.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

0: ten Ivan Ivánovič, že jak vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. Tak on se zamyslel a říkal, jo, prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit visku, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo ne, měl hrozně rád visku. A nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto. Je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, říká, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. No říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
1: Jestli si Viagru? Použil Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
1: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne,
1: no tak, takhle.
2: Nepoužil.
1: Jednou už ji použil, co ale kec? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. To...
3: Neplatný pokus.
2: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
1: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že jo? Udělám zbytou kuličku na dříví. Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
1: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
2: Josef Mladý.
1: Mějte se hezké a zase někdy v Hlinsku. Naschledanou.
2: Ať je Hlinsko.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A já bych vám na začátek řekl bezvadný fór o České poště, ale nevím, jestli vám dojde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Pane Stejble, co myslíte, je to možné? Hurvínek tvrdí, že umí číst...
2: To spíš slabikovat,
1: Maničko. Z ruky.
2: Jo, tak? Jo, že umí číst z ruky? No snad bys tomu nevěřila, Máni, to je přeci hloupost.
1: No, já nevím.
2: Už jsi snad z ruky něco vyčetla?
1: No právě, že ano.
3: Slyšíš, tati?
2: To se tedy divím. A co ti řekl, Maničko?
1: Abych si to ruku umyla.
2: Ale jinak...
1: Jinak zní těžko něco vyčte, vidíte, pane Stejble.
3: Náhodou to bys koukal, taťulínku, co všecko z ruky se dá vyčíst. Například kouknu na ruku a poznám, že patří vojákovi.
1: Fakt?
3: No samozřejmě ten voják...
2: Ten voják musí být v uniformě, že ano?
3: No právě.
1: No a já už jsem ti začíná věřit, víš.
2: Prosím tě, co může z ruky vyčíst?
3: Například věk, taťuldo.
2: Nevytahuj se.
3: Doopravdy. Podívám se někomu na ruku a řeknu mu přesně na vteřinu, jak je starý.
2: Na vteřinu? Prosím tebe.
3: Na vteřinu, tati.
2: Ale dej pokoj. Na vteřinu to nikdo neví. Můžeš si tedy jaksi vymyslet, co chceš, to ano, to přiznávám, ale jinak, a dej pokoj, prosím tě.
3: Chci se vsadit, tati, když mi nedáš za pravdu, budu týden čistit dřeváky, ale když uznáš, že pravdu mám, budeš ji čistit ty.
2: No dobře, platí. Tak prosím, tady je má ruka, no, koukni se na ní.
3: Já už koukám.
2: A mluv.
1: Hej, tatánky, já jsem tak napnutá.
3: Počkej, tati, necukej s ní.
2: No, tak co, no čtí, no.
3: Tak tedy, tati?
2: No?
3: Myslím, vteřinečku starý?
2: No?
3: Jako tvoje ruka?
1: Yeah.
2: Jo, takhle. No tak to byla chytačka.
1: No, abyste se chytil, pane Stejble.
3: A kdo bude čistit dřeváky?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono je to dobré, když se tak zajdu počasí kamarádi, že můžu si tak povykládat, pobesedovat. Tak jak u nás, onehda měli 55-tníci také slezinu, že? Tak se jí zešlo ale 22, že? No a to šli napřed na Kerchov, tam dali kyticu, pravda. Potom išli do škole, že? Tetka Rozina, stará školnica, ještě došli a zazvonili tam ten, na ten zvonek, co je tam pod ne zazdítý, že? Potom si sedli do lavic, vzpomínali na ty facky, na ty pětky, jak to tenkrát létalo, že? Seděl ale půl hodiny, když se otevřeli dvera, starý pan učitel Kocmánek jich dojel navštívit, že? Všetci vyskočili, že? Jan Mažárek utekal první, že? Velice jich vítá, pan učitel, pravda, už ty roky, že? Jankovi 55, že? Ten už měl 80. A chlapče můj drahý, který ty jsi? Který ty jsi? To už je roku. Já nech se na ní dívá. Pane učiteli, vy mě nepoznáte? Jsem se dával v první lavici. Bývali jsme důle v jedině. To malované žůdro. Pan učitel vzpomínal, počkaj, tam bývali Mažárku. No však já jsem její Janek. Jsem se dával v první lavici. Co? Ty jsi ten malý Janek? No z tebě je chlapisko. Janíčko, takový pan učitel menší. Je. Tak co Janíčku? Povná, zdravý jsi, pravda, ženatý jsi. Kolik máš dětí? Janek povná, no, zdravý jsi. A ženatý. Děcek mám 10. Co? 10 dětí? Mažárku, je to možné? 10 dětí? No to je hrozné. To je hrozné. No už tě poznávám. Už tě poznávám. Ty jsi poráden stejný, jak ve školi. Pilný, ale nepozorný.
0: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch? Je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, proč neomlazuješ kolektiv, ve kterém pracuješ?
2: Tak my se omladil asi před 6 lety. Vzali jsme Lenku Plačkovou. Diváci možná znají z Čundrkantry Show jako svíciu, že jo? Ale ta s náma bohužel dneska nespívá, protože to neumí. A ona je tady dneska jako divák jenom.
1: Ona je tu jako divák? A proč je tu jako divák? Pojď zaspívat!
3: Já nejsem žádná zpěvačka, já jsem herečka.
1: Herečka seš, jo?
2: Herečka.
1: A v kterým divadle hraješ? Jsem tě ještě neviděl. V kterým divadle hraješ?
3: Já ještě nehraju v žádném divadle, ale příští týden dělám přijímací zkoušky na Damu.
2: Řekni, když jsi s ní navázal kontakt, a ti přečte schválně životopis, který jsi měla vypracovat k těm přijímačkám. Řekni to, já jsem jeho ukradl, ať ho dám a přesvědč, ať to přečte, uvidíš, co
1: Lenko, mám za, pojď to přečíst.
2: Co mám za veleduchy v kapele.
1: To, Lenko, pojď to přečíst. To prosím tě, je Silvestr, my to budeme brát jako legraci, my si nebudeme myslet, víme, že jsi blbá, pojď

0: životopis s ohledem na můj umělecký vývoj. Narodila jsem se nečekaně dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řechtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Do dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba 30 minut čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Taková jsem byla už rozumná. Když jsem přišla do první třídy, byla jsem hrozně hodné a klidné dítě. Byla jsem tak klidná, že si paní učitelka často myslela, že jsem mrtvá. Musela vždycky ke mně přijít a šťouchnout do mne, jestli po ní seknu. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Jako třeba to, že Horimír po skoku na koni z Vyšehradu už nemohl mít děti. Že první člověk byl takzvaný Homo sapiens. Že součet čtverců nad odvěsnami se rovná kouli pod přeponou. Učitelé měli ze mne radost. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásil. jako němou. A pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Přesto ho obvinili a odsoudili k trestu smrti na elektrickém křesle. V Rusku ale šetří proudem. A tak ho prý k elektrickému křeslu jenom přivázali, připojili na něj kabely a pak ho umlátili klackem. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. V prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
1: Lenka Plačková.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý od televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
2: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal, skutečně já jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
1: Jo, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
2: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
1: To je škoda, že je to jenom taková tetka.
2: Ne, tetka, anketka. Vy byste potřeboval něco vyhrát?
1: No, já bych potřeboval, ano.
2: A co?
1: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když se tam, jak to máte, tam, víte? Když...
2: No, nevím, právě bych byl rád, kdybyste mi to řekl.
1: No, ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
2: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
1: No to by bylo bezvadný, kdyby se mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
2: No, a jakou maličkost byste měl zájem?
1: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
2: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
1: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
2: Název mě zajímá.
1: Výherní vkladník.
2: Takhle. Mladý muž, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem,
1: no, tak, kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
2: To bych nemohl.
1: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
2: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár věd, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
1: Ano.
2: Tak dost, mladý. To není čas na legrace, já mám si úkoly z redakce, aby nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
1: Který?
2: No na to se snad ptám já vás, ne?
1: Aha, bude Josefa. 19. března, to mi přesně pač Karel má ten den narození.
2: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
1: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
2: Tak znova. Mladý muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
1: Já se bojím.
2: Proč byste se bál? Nemáte se čeho bát? Já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
1: Ne, s vámi rozhodně ne.
2: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března?
1: Měsíc knihy.
2: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
1: Knihy.
2: Zapomeň na knihy, ti říkám. A přemýšlej trochu, ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
1: Ke kořalce.
2: To vidíš, už si ho dívá. Už je to tady. A teď přemýšlej dál. Kdy pijeme kořalku počátkem března?
1: Když je nám nejhůř.
2: Správně, a kdy je ti počátkem března nejhůř?
1: Já nevím.
2: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořalky jako ten veps a zneuctí ženám jejich důstojný svátek. Je to tak?
1: Ano.
2: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
1: Abych se polepčil. Abych nebyl, ani když mě budou nutit.
2: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoruju. Ty se asi dlouho nutit nenecháš, viď?
1: Nenechám, hned by si dal panáčka.
2: No, děláš dobře. Moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
1: Knihy, ne.
2: Právě knihy, ne. Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
1: Ano.
2: No tak?
1: O těch knihách...
2: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
1: Já už bych chtěl jít domů.
2: Kam nepůjdeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
1: No, jsou to všelijaký ty.
2: Konkrétně?
1: Ty všelijaký různý, jo. Třeba...
2: Neukazuj a mluv!
1: Závěsy.
2: Jaký závěsy?
1: Uší. Krční. Nosní, ne.
2: Ale s tebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že by si ženám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
1: Peníze.
2: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
1: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
2: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tvým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
1: Já mám nápad.
2: No konečně, tak to řekni.
1: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chorec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
2: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Řekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit, že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat, protože jste naše největší. Co? Štěstí! Opakuj to!
1: Já to tak neumím, řekněte to vy.
2: Ty to musí říct, já jsem z televize, já nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
1: A já to nemůžu říct.
2: Jak to?
1: Protože ženy nejsou moje největší štěstí, moje největší štěstí jsou knihy.
2: To není pravda, já ho budu muset zabít, knihomola. Nebude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
1: Mají svátek ženy.
2: Počkej, neblázně, vstaň, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
1: Ženy.
2: Knihy.
1: Ženy.
2: Knihy.
1: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde jste?
2: Chyťte ho, je to maniak, na to přijde způsobem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava. 1, 2, 3, 4.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak se vede? Ale no tak, děkuji. A vám? No tak mě celkem taky děkuju, no. To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano?
1: A jo. Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
1: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
1: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
1: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
1: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
1: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
1: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem to tam chtěl léčit.
1: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
1: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
1: Jo.
2: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
1: To je zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
1: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
1: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
1: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
1: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se zrovna nevidím.
1: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej. Jo?
1: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
1: No jo. A
2: co je vám vlastně?
1: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
1: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte? Ale
1: to už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte? Jo.
1: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
1: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
1: No jo, to je pravda.
2: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
1: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
1: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
1: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
1: no.
2: Píchá, jo.
1: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
1: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ale no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
1: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
1: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
1: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
1: Jo tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
1: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
1: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
1: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
1: to
2: že?
1: To bych teda řekl.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
1: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
1: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
1: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
1: No jo, to je pravda.
0: Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Debata s manželkou nepůjde nikdy podle vaší kolej. Rozumíte, když jsme u kolej, to máte jako ve vlaku. Představte si vlak, logicky, jedete vlakem se svou ženou, to je rozhovor. Jedete z Prahy do České Třebové. A ona v Pardubicích uhne a vy jdete dál do České Třebové. Tam se praštíte, říkáte si, kde mám ženu. Ale to jen v lepším případě, v tom horším. Ona vás v tom rozhovoru strhne sebou do těch Pardubic, kam jste vůbec nechtěli. A on tam tuď ještě do nějaký malý stanice. A pak ještě někam do lesa, kam už ani vlak nejede. A tam vás ty debatě utluče. To je běžný, zkuste rozumíte, třeba, jo, příklad. Jemně, decentně řeknu doma, prosím tě, na základě inzerátu zásilková služba, koupila si zbytečně drahý nože. To je přece úplně normální věta. Ani nechci se hádat. Konstatuju. Koupila si zbytečně drahý nože. A najednou sami sebe, rozumíte, posloucháte, říkáte si, o čem to teď mluvím. Rozumíte, řekli jste nože a nejenom za minutu si říkáte, jak dítě je květen. Proč já mluvím o tom, kolik piva dokážu vychlastat o Vánoci? A proč mě ona říká, že náš pes je blbej, protože ho necvičím? Takhle zblbnete úplně totálně. Ty najednou vůbec nevíte, co máte říkat. Sami sebe slyšíte, jak úplně začínáte křičet. Říkáte, já jsem neřekl před Krauzovýma, že neumíš vařit. A ona říká, řek, Irena je svědek. A teď řvete jako tur inteligentní, pohodovej člověk. Řvu na celý barák, nepřipomínej mi Irenu. Nebo si vzpomenu, jak jste před několika lety řekli, že jdete na drb ke kadeřnici a přišli jste za 3 dny. Bezvadný téma a moje žena, geniální otočka. Ale o tom tady nebudeme mluvit. My mluvíme o tom, kolik ty dokážeš o Vánocích vychlastat piv. Maria, řekněte jí někdo, že mluvíme o tom, že koupila drahý nož. Já jsem tohle včera vyprávěl na besedě s diváky, protože já tím mrazákem žiju, jo. Tak se mě ptali na ženu, já jsem tohle vyprávěl. Představte si, zved se najednou chlap v první řadě. Takhle zvedl ruku, solidní člověk, zvedl ruku a řekl, poslyšte, pane Novotný, to je přírodní úkaz, jaký já jsem ještě v životě neviděl. My dva máme společnou ženu. To bylo hezky. Já se vám konečně přiznám, že já nemám 3 děti, jak říkám, ale 4, protože já jsem adoptoval dítě se ženou. A to je zvláštní, velice zvláštní pocit, to je dítě z dětského domova, je mu 9. To máte takový, opravdu, to je... Jak kdyby se vám narodil kluk a měl rovnou 9, rozumíte? A na tom najdeme těžko něco veselého, ten má za sebou hrozný osud. Ale říkal nám, že i v tom děcáku, že třeba chodívali i do kina, že i v divadle byli párkrát a jenom jednou v cirkuse. A jemu se to hrozně líbilo a u nás si pochvaluje, že má pocit, že je v cirkuse každý den.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím a

si mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polik.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

přiměstá. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chycem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tak...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řeknu vám něco o tom, jak jsem celý život zápasil se sportem a sport zase zápasil se mnou. Jednou jsem viděl takhle v televizi krasobruslení a řekl jsem si, že se hned stanu mistrem světa. A to jste potom s přímým přenosu z Ženevy z krasobruslení mohli slyšet asi toto. Na ledě je připraven československý reprezentant Luděk Sobota. Má na zádech velké černé filtry. Ano, na co asi myslí tento chlapec? Určitě myslí na zlato. Ano, jistě, no vždyť je to náš český chlapec, ten na nic jiného než na zlato nemyslí. A nechává si zahrát Čajkovského bémol. A už slyšíme ta ta ta ta. Ta, ta, ta, ta. Luděk si vzpomněl na svýho tátu. Má v očích slzy, nevidí, proto asi zakopa, válí se po zemi. Ano, přátelé, tak co je to, Luďku, co je s tebou? Hodíš tam toho dvojitýho Rumbergera, depak zase zakop, zase sebou praštil, přátelé, a teď tam přichází nějaký chlapa, dává mu dvojitýho Nelsona. Tak tím jsem skončil s krasobruslením a když jsem si vždycky na toho chlapa vzpomněl, tak jsem si řekl, že se naučím boxovat a pak jste, když jste šli do boxu, mohli slyšet asi toto. Ano, přátelé, v rohu modrém nastupuje Sobota, v rohu červeném masakr. Rozhodčí drtil. Ring volný, první kolo. Sobota si oťukává soupeře. Přátelé, bere si na něj nějaký hák. Ano, je to pravý hák. A teďka levej hák, kramli, dláto. Výborně ho zpracovává. Výborně pracuje.

rukama a nohama. A teďka bezvadná práce nohou. No, nohama teď skvěle. Pracuje nohama, no, rukama ho to stejně nikdy moc nebavilo. A najednou bum, prásk a už je sobota OK. Ano. Vlastně OK, protože pořád ještě letí vzduchem. Lékařům jsem se líbil čím dál tím míň a tak jsem je nakonec pověsil, tedy rukavice na hřebíček. Byla to tenkrát smutná doba, přátelé. Jedna dívka mě v té době dokonce dala kopačky, ale já jsem si je od ní nevzal a dál jsem měl při fotbalu kecky a u fotbalu keci. Poslední mojí etapou byla gymnastika. A to jste mohli slyšet. Sobota vchází do tělocvičny, rozlíží se. Ano, chlapec už má kruhy pod očima. A už vyskakuje a strašně se vytahuje. A znovu se rozlíží po tělocvičně. Co vidí? Vidí jenom samé kozy a koně. Ano, přátelé, poplácává koně, rozbíhá se proti koze, chytá housera a vybíhá s ním ven. No a ten houser, to se dá říct, to už je vlastně ten život, to je ta realita. Ano, přátelé, skutečně potom už jsem se sportem tak trochu skončil a mám taky, jsou tam různý prohry v tom životě a výhry taky, no a taky jsou tam různý, někdo mě porazí, pak někdo kopne zase, no tak je to tam tak různý. A já mám svýho maséra a tomu já když řeknu, kdo masére, kdo si myslíš, že masére, že to je, jo? Když mu to řeknu, tak on mě namaže měs, strašně mě namaže a sebe taky. V tom my vidíme východisko. No, ale můžu vám říct, že z té aktivní doby sportovní mám doma ještě spoustu pohárů. Spoustu pohárů, jsou to všem poháry na pivo a na víno, tak mám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já...
2: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
1: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
2: Kam, prosím?
1: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
2: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
1: Pani, já jedu starému Jandovi na pohře.
2: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
1: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
2: Kam, prosím?
1: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, co do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne.
2: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
1: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na výdrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšouknu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
2: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. Kde pan Janda bydlí?
1: Kde tady u vás, tak asi bydlej nebo štící.
2: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
1: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
2: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
1: Jedete do Brna?
2: Jedete do Brna.
1: Co bych já dělal v Brně? Vám mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: No, šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
1: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
2: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
1: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt vojky z mravů taky. Janda byl sirotek.
2: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
1: Já jsem říkal, to on vždycky říká, ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
2: No, dovolte, pane.
1: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda, alo, stěší mě Kulajda mé jméno.
2: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
1: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
2: A beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
1: Děkuji.
2: Kulajda.
1: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Šišky a mě tím cpála.
2: Vůbec nezajímá, kam jedete, kam.
1: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
1: Jel Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani! Poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocukaný nervy a něco se štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
2: Ano, můžete. Můžete, já. Když mi řeknete, kam jedete.
1: To vám pomůže?
2: Ano, to mi pomůže.
1: No tak, paní, poslouchejte dobře, opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
2: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
1: ano, paní,
2: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
2: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
1: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do Pístku Místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
2: Lístky nedává. Dává počítač.
1: To vás počítám.
2: A počítač nedává, protože do Frýdku Místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte. Babino. Proč mi...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijetěrko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura, a podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pámno, trvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka, já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

začít nově. Ty beze mě a já bez tebe, v jiný čas a v jiný době, v dnešní den a v dnešní noc, já chtěl víc.